0: Aktuality na dnes pripravila Zenta Dolžová.
1: Správy.
2: Premiér Robert Fico